www.radiomb.cz. Noc plná devadesátek. Faces, faces everywhere.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky D,

0: stanice Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: 6. srpna? To chce Valečov. Monkey Business je AR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, 1 večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše.

0: jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova Hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Da

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.
7: You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
2: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: bylo 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Multižánrový festival se uskuteční 15. srpna na Louce v Krnsku. Představí se kapely Obraz, Siluety, Otazník a několik DJs. Těšte se nejen na koncerty, ale také soutěže, jídlo a pití. Hudební žánry sahají od rocku a pop-punku až po drum and bass. Multižánrový festival v Krnsku 15. srpna od 14 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Question. What is love?

0: středa a tak dopoledního rozjezdu je třeba. Od mikrofonu vás zdraví Roman, budeme spolu do 12. hodiny. Svátek právě dnes slaví Klárky, přejeme všechno nejlepší. My se v dopoledním rozjezdu zaměříme nejen na počasí, ale třeba také na včerejší fotbalové utkání Lyon-Sparta. Také budeme soutěžit, budu pro vás mít lupeny na multižánrový festival do Krnska, na koncerty na Valečově, anebo na koncert Luboše Odháněla, který vystoupí v obci Žitněves. Všechny tyto akce se konají v pátek, potažmo v sobotu, takže pokud nemáte plány, zkuste si zasoutěžit o volňásky. Také probereme dnešní zatmění slunce, povíme si, na co přesně se máme připravit, no a budeme si užívat tu nejlepší muziku, přičemž prim budou opět hrát devadesátky. Pěknou středu!
1: Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

0: stát za to i po vizuální stránce. Večer nás totiž čeká poměrně mimořádný astronomický úkaz. Částečné zatmění slunce. V Česku bude měsíc zakrývat více než 86% slunečního kotouče a maximum přijde krátce po 7. hodině večer. Takže jestli máte na večer nějaké plány, možná stojí za to na chvíli zvednout hlavu k obloze. Jen prosím neskoušejte koukat přímo do slunce bez speciální ochrany. A pokud vám večer vyjde počasí, může to být opravdu zajímavá podívaná. Zajímavý bude teď i poslech, my jsme Radio MB, přeju vám pohodové dopoledne.
1: Radio MB.

0: 13. srpna? To chce Valečov. Monkey Business je AR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, 1 večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB, zapni a neřeš.

středu před malou chvílí jsme mluvili o částečném zatmění slunce, no a když jsme u oblohy, tak dnešní noc má ještě jeden bonus navíc. Právě teď vrcholí meteorický roj Perseidy. Z noci na dnešek a hlavně z dneška na zítřek mohou být podmínky pro pozorování opravdu dobré a při ideálních podmínkách se dá zahlédnout desítky meteorů za hodinu. Takže dnešní večer může být docela romantický, nejdříve zatmění slunce a potom večer koukat na padající hvězdy. A jestli u toho budete mít puštěné rádio MB, tak už tomu vlastně nic nebude chybět.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Rádio MB. Určitě.

0: Hezké dopoledne, blíží se 10. hodina, už je v příští hodině, budeme soutěžit. Budu pro vás mít lupeny na Valečov, do obce Židněves, anebo na multižánrový festival v Krnsku. Připravte si mobilní telefony a číslo 608 125 300. Za chvilku ale i další kulturní tip, jsme Rádio MB.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

Za každou pravdu se schovává lež. Někdy je lepší vědět správně jenom půl, než se pak cítit jak totální vůl. Někdy je lepší vědět správně jenom část.

lepší lež v šatech pravdy, než sama pravda doopravdy. Někdy je lepší možná vše vědět hned, než pak ztratit.

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Skvělé koncerty si nenechte ujít 15. srpna v Žídněvsi. U fotbalového hřiště vystoupí Luboš Odháněl s kapelou Vix, také Generace a Temple Band. Začátek akce bude ve 20 hodin a 30 minut.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše společnost.

0: včera jsem poctivě sledoval fotbalové utkání Lyon-Sparta. No, nebudeme se nic namlouvat, Lyon byl jasně lepší. Na začátku to možná vypadalo, že by Sparta mohla mít nějakou šanci, že by mohla držet nadějný výsledek, ale červená karta všechno zhatila. Lyon vyhrál 3-0, ukázal sílu, kterou teda na Letné v žádném případě neukázal. Tentokrát byl jasně lepší, ano, i díky červené kartě Sparty. No a Francouzi míří do závěrečného předkola Ligy mistrů, ve kterém změří síly se silným Fenerbahče Istanbul. Sparta, ta si zahraje Evropskou ligu, to je taky dobrý, budou to velmi zajímavé zápasy, ale přeci jen všichni jsme si přáli mít dva české kluby v Lize mistrů. To by bylo něco, to by se do Česka hrnulo peněz. No jo, no tak na to si budeme muset ještě počkat, jestli se teda vůbec někdy dočkáme. Naštěstí na další skvělou muziku nebudeme čekat vůbec dlouho. Už vám ji posílám, krásné dopoledne.
1: Hudba z našeho regionu.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Daša, jazzová kapela Endorphins, dobová módní přehlídka, historická kola, rodinný program Altamira i občerstvení. Objevte nové srdce kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
2: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
3: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
2: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
4: Rádio MB. Vypni hlavu. Zapni nás.
5: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem a všechno bude svít, tak jak má být. Potkali

0: středu 12. srpna, svátek slaví všechny Kláry, takže pokud nějakou Kláru máte doma, v práci nebo třeba jen v telefonu mezi kontakty, dnes je ideální den jí napsat. A jedna zajímavost, jméno Klára pochází z latinského clarus, tedy něco jako jasná, světlá nebo zářivá. Takže vlastně je docela příhodné jméno pro dnešní den, kdy nás čeká zatmění slunce. Klárám přejeme také všechno nejlepší, za chvilku se podíváme na dnešní počasí.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: nebo kraťasy. Tady je předpověď počasí.
1: Počasí dnes velmi pohodové, teplo, ale ne žádné brutální. Bude jasno až skoro jasno a měřit budeme 24 až 28 stupňů Celsia. No a za malou chvíli už, přátelé, budeme také soutěžit.
2: Rádio MB. Rádio MB.

0: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavska.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
2: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
3: Máme, co bude k obědu?
4: Dneska mám prázdniny.
3: A co bude k večeři?
4: Pořád mám prázdniny.
5: Tak já objednávám pizzu Christe.
4: Vidíš, proto jsem si tě brala.
6: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

Posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. A protože my rádi rozdáváme radost a smích a také volňásky, tak právě teď můžete vyhrát libovolné vstupenky. Máme pro vás lupeny na Valečovské léto, v pátek tam vystoupí Monkey Business, PSH a Sakai Club. V sobotu bude multižánrový festival na Louce v Krynsku u Mladé Boleslavy. Tam vystoupí například Obraz, Siluety, Botazníka nebo Dida Keys. Rozhodně to není všechno, budou tam i DJové a další kapely. Ovšem v sobotu večer bude také akce v obci Židněves. Tam vystoupí Luboš Odháněl s kapelou Vix, Generace a Temple Band. Takže teď je výběr pouze na vás. Budete chtít na Valečov, do Židněvse a nebo do Krnska. Stačí se dovolat jako první, říct mi, kam to bude, a dva volňásky jsou vaše. Telefon do studia 608 125 300.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Truck Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rád

Tvoje barvy, tvoje jistota. Hezké dopoledne, dnes to je nejen o částečném zatmění slunce a také o padajících hvězdách, dnes je také Mezinárodní den mládeže. A já bych to vzal trochu jinak, mládí totiž podle mě není jenom číslo v občance, je to spíš takový stav mysli. Můžete mít 20 a být unavení ze života a můžete mít 60 a pořád chtít něco zažít. Někam vyrazit a pustit si muziku pořádně nahlas. Takže pokud jste dneska vstali s energií, jste mladí. A pokud ne, Radio MB vám s tím dopoledne snad trošku pomáhá. Podívejte, třeba kolega Luky, ten často naříká, jak se cítí blbě, ale dnes ráno si přivstal a byl v posilovně. To jsou věci, co? No, on nám o tom odpoledne snad řekne sám. Hezký poslech. Radio MB. Rytmus.

0: 13. srpna. To chce Valečov. Monkey Business, JAR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, 1 večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Dobrou středu vám přeju, mám tu ještě jednu zajímavost právě k dnešnímu datu. 12. srpna 1981 se začal prodávat osobní počítač IBM PC. Dneska máme počítače v kapse, v autě, v hodinkách a vlastně skoro všude, ale tehdy to byla věc, která znamenala obrovský krok dopředu. A teď si představte, že byste někomu z roku 1981 řekli, že jednou budete mít telefon, který bude mnohonásobně výkonnější než tehdejší počítače, budete přes něj sledovat filmy, poslouchat rádio a ještě se ho budete ptát, jaké bude počasí. Asi by vám nevěřil a přitom je to dneska úplně normální. Tak co asi bude za nějakých 40-50 let? Jen si to představme. Myslím, že si řekneme, jak jsme v roce 2026 byli 100 let za opicema. Třeba muzika z 90. ta nám udělá radost vždycky. A od toho jsme tady právě my. Krásné dopoledne, pokračuje dopolední rozjezd.
1: Rádio MB.

0: hezké dopoledne, posloucháte jediné Mladoboleslavské rádio. Tak ten včerejší hokej, no o fotbale už jsme mluvili, ale Bruslaři včera prohráli s Libercem 0-6. Výsledek rozhodně neudělal radost, ale je to jenom příprava, no. Každopádně chápu, s Libercem Boleslav nechce prohrát nikdy. No a stalo se to na úvod herní přípravy rovnou dvakrát. Je před námi ještě 6 přípravných zápasů, 4 venkovní a 2 domácí na závěr, ty domácí proti Litvínovu a také proti Kladnu. Zatím se nic neděje, já věřím, že si to všechno sedne a budeme chodit v Boleslavi na dobrý hokej. Za chvilku se opět podíváme na počasí, je tu další krásný den.
1: Skali, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
0: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
0: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: To byste museli prohrát třeba v moderátorském souboji, abyste si dnes vzali kabát. Mimochodem, moderátorský souboj jsme tu už docela dlouho neměli, ale je to tím, že se Luky prostě bojí, no. Uvidíme, jestli někdy sebere odvahu a vyzve mě. Ale my jsme se chtěli podívat na počasí, obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná. Měřit budeme 24 až 28 stupňů Celsia. V dalších dnech půjdou teploty nahoru, zítra naměříme 30, v pátek 32. A o víkendu i 34 stupňů, možná víc. Za chvilku tu bude pravé poledne, dobrou chuť k vašemu obědu.
0: Radio MB.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Rock Festival se uskuteční 26. září v autokempu Kosmonosy. Vystoupí kapely Fenny, Checkmate, Syndrome, No Talent a Seven. Areál bude otevřen od 12 hodin. Předprodej vstupenek probíhá na SMS Ticket. Rock Festival v autokempu Kosmonosy. Mediálním partnerem je Rádio MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio

0: Hezkou středu, je to tak, severní polokouli čeká zatmění slunce. Úplné zatmění bude dnes večer viditelné z části Španělska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. Na dalších místech polokoule, včetně velké části Evropy, severu Spojených států, Kanady či severozápadní Afriky, bude možné pozorovat částečné zatmění. Lidé by si při pozorování slunce měli chránit oči. Připomíná to Karel Halíř z hvězdárny Rokycany.
1: Dokud je sebe menší část slunce nezakrytá, tak vlastně ta intenzita toho slunečního světla je tak velká, že doopravdy by to mohlo člověku poškodit oči, neboli buď nějaký ty speciální sluneční brýle, eventuálně dá se použít svatlické sklo. Radio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: 12 hodin. Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Sportovní den města Kosmonosy se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna ve sportovním areálu SK Kosmonosy. Těšte se na fotbalový turnaj, vystoupení mažoretek, hasiče, biatlon a další doprovodný a sportovní program. Začínat se bude v 16 hodin. Scared man.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře. Na pódiu se dále představí Alchymie. A Jakub Děkan.
1: Jenom další ráno, kdy na tebe se podívám.
0: 7. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB.

0: 14. srpna. To chce Valečov. Monkey Business je AR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, 1 večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.

0: Nastane zatmění slunce, z Česka bude v podvečerních hodinách pozorovatelné jako částečné. Jako úplného budou moci lidé spatřit v Grónsku, v severním Rusku, na Islandu a ve Španělsku. V Česku nastane maximum úkazu asi tak ve 20 hodin a 11 minut. Pozorování bude zprostředkovávat řada veřejných hvězdáren. Jejich seznam lze najít na stránkách astro.cz. Karel Halíř z hvězdárny v Rokycanech popsal, jak bude astronomický jev vypadat.
1: Všechno se to bude odehrávat nad severozápadním obzorem, kdy vlastně měsíc nám bude pomalinku zakrývat slunce a v Čechách to dosáhne asi 80% zakrytého povrchu slunce. Budeme mít velké částečné zatmění.
0: No a v noci pak bude také možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Frekvence bude významně stoupat zejména od půlnoci do rozbřesku.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Pravidelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hladina šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: No a čerstvě taky už odpolední úlet. Ze studia vás zdraví Luky, slunečné odpoledne, tedy prozatím, protože dnes čekáme zatmění slunce, tedy samozřejmě částečné, o což dneska taky letmo zavadíme, jelikož to je skoro povinnost, takže si řekneme, kde v Bolce nejlíp uvidíte a naopak, kde na světě ho neuvidí vůbec. No kromě našeho playlistu hudební bude i dnešní další téma, protože my se budeme taky věnovat vinilovým deskám. Nejenom, že dneska jsou vinily v módě, ačkoliv si je většina lidí nemá na čem pustit, ale právě dnes tu máme Národní den vinilů. Takže udělejte si pohodu a jdeme se do toho pustit. Pokračuje DJ Housecat a její abeceda.
1: Radio MB.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Svět je zlej!
0: Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od pekaře.
4: Tančí

0: 37. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio

0: 12. srpen, tak to je den slonů, to bych si mohl klidně oslavit. Je to taky den prostředního dítěte, to je zase případ pro mého bráchu Pavla, takže tímto ho pozdravuju. No ale co nás zajímá asi nejvíc, to je Národní den vinylových desek. Hudba, tak to je náš obor, no a vinyl je pro spoustu lidí modla hudebních nosičů. Já se tedy přiznám, že už mám jen a pouze Spotify, ale vinyl rozhodně respektuju. No a velkou zajímavostí je, že obrovská většina vinylů se vyrábí právě u nás v Česku ve společnosti GZ Media v Loděnici u Prahy, která je největším výrobcem vinylů na světě. No a lisuje desky i pro takové interprety, jako jsou třeba Rolling Stones nebo Beatles. No a drží taky rekordy v desítkách milionů vyrobených kusů vinylů za rok. No a co se týká vinylů nebo desek, tak i tam se najdou zajímavý rekordy, takže za chvilku pro vás budu mít třeba největší desku a taky tu nejdražší. Ale teď už pro vás mám další song The Lumineers. Hooray!
1: Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Židně vsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Židně ves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB. Posloucháš správně.

my budeme pokračovat, ale ještě předtím se mrkneme právě na fenomén jménem vinylová deska. Ta právě dnes slaví svůj národní den a já jsem vám slíbil pár zajímavostí. Třeba tu největší vinylovou desku na světě. Ta byla vytvořena v Los Angeles, no a průměr má 124 metrů, což je rozloha asi 4,5 fotbalových hřišť. Co na ní bylo nahráno také, to jsem se úplně nedozvěděl, ale řekl bych, že úplně všechno. Ale hlavně chtěl bych vidět ten gramofon. My se pojďme podívat taky na nejdražší vinylovou desku, která kdy byla prodána. Tu samozřejmě měli na svědomí The Beatles a jejich White Album, konkrétně kopie číslo 00000001. A tahle deska patřila Ringo Starovi a byla uchovávaná v mimořádném stavu. V roce 2015 se pak vydražila přibližně za 790 000 dolarů, což v

0: počtu znamená zhruba 18 milionů korun. Tak co, kupujete si ještě dneska vinily a máte si je na čem přehrát? Napište mi to do chatu na webu radiomb.cz a snad mi prominete, že další skladba, kterou pro vás mám, je z našeho digitálního playlistu. Erotic, jejich Love, Sex on the Beach.
1: Radio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěže v požárním útoku Memorial Josefa Dvořáka se uskuteční 29. srpna na hřišti za školou ve Veselé. Soutěžit se bude podle pravidel Boleslavského poháru. Start bude v 9 hodin a 15 minut. Občerstvení na místě zajištěno.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

Stejně už zhruba za 4 hodiny nám vypukne to, na co dneska všichni čekáme, a to je částečné zatmění slunce. Já vám za chvilku prozradím, kde v Boleslavi můžete tento jev sledovat nejlíp, ale teď tu pro vás mám taky jedno upozornění. Pokud si budete chtít zatmění slunce třeba vyfotit, protože focení mobilem anebo klidně foťákem může poškodit váš objektiv a je potřeba na to speciální filtr, a ne, nepomůže vám ani focení přes sluneční brýle, ND filtry a dokonce ani focení přes speciální brýle na pozorování zatmění slunce. Takže pokud se chystáte pořizovat úžasný záběry měsíce před sluncem na váš Instač, myslete na tuhle další dobrou radu od Poledního úletu. A teď muzika Gwen Stefani, Rimini Project nebo Verona. Buďte s námi a užívejte středeční odpoledne. Radio M.

0: 14. srpna. To chce Valečov. Monkey Business je AR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, 1 večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Zapni a neřeš.

i třeba u nás v Bolce, takže si pomalu, ale jistě začněte hledat co nejlepší výhled na západ. U nás ve městě jsou ideální lokace jako Radouč, Mladoboleslavský hrad nad soutokem Jizery a Klenice a nebo taky vrch Mužský. Pozor samozřejmě na ochranu telefonu a foťáku, ale samozřejmě taky očí. Jsou totiž potřeba speciální brejle, takže ani vaše zaručeně originální Ray-Bany z Tuniska vám nepomůžou. A rozhodně bych to nepodceňoval, i když sehnat speciální brýle už byl v posledních dnech prý docela oříšek. Ovšem, tenhle ten problém nemusí řešit všude na světě, protože dnešní zatmění slunce nebude vidět logicky na úplně celý planetě. O tenhle ten zážitek přijdou třeba na jižní polokouli, tedy celá Jižní Amerika, téměř kompletní Afrika, Austrálie, Nový Zéland a Antarktida, no a úkaz zatmění slunce taky mine třeba většinu Asie, tedy Čínu, Indii, Japonsko, jihovýchodní Asii i Blízký východ. No, tak vidíte, jakou my tady máme kliku. Takže si tenhle ten zážitek užijte a tady už si užíváme dál muziku. Tak buďte stejně jako my happy people, tohle je Mr. President. Radio MB.

0: Pavelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Posloucháš správně.

0: zaplatit. No a kamarádi, někdo z vás netrpělivě čeká a vyhlíží zatmění slunce. Bere deku, speciální brejle a speciální filtry na foťák a jde si zabrat dobré místo. Jak jsme si říkali, v Mladé Boleslavi můžete vyrazit, pozorovat zatmění slunce třeba na Radouč, na Vrch Mužský a nebo na Boleslavský hrad. No a pak jsou tací, který to vůbec nevzrušuje, hrajou třeba v klidu do stihy a nějaký zatmění neřešej. Vždyť je jenom částečný. No, každopádně, ale dnes večer to bude mít takovou zvláštní atmosféru, ať už budete slunce vyhlížet a nebo ne. Ovšem, co vyhlížím já, tak to už je v tuhletu chvíli Roman. Blíží se nám 16. hodina, no a tady ve studiu mě bude střídat. Já se s vámi tedy loučím, jsem rád, že jste byli tady se mnou, no a zítra se 14. hodinou si to tu opět rozjedeme s odpoledním úletem. Zůstavejte s Rádiem MB a zůstávejte dobře naladěný. Ahoj!
1: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hezké odpoledne, posloucháte jediné Mladoboleslavské rádio. Lukyho jsme úspěšně dostali ze studia, střídám ho právě já. No a všude se o tom mluví a píše, dnešek bude mít ještě jednu velkou zajímavost a vy asi víte, o co se jedná. Večer nás čeká výrazné zatmění slunce. Z Česka sice neuvidíme úplnou totalitu, ale měsíc zakryje více než 85% slunečního kotouče. A protože bude slunce už hodně nízko nad obzorem, bude to vypadat opravdu efektně. Maximum zatmění přijde kolem 8. večer, no a potom, co slunce zapadne, nás čeká ještě jedna odměna Perseidy. Takže jestli máte večer volno, vyrazte někam, kde máte dobrý výhled na západ a co nejméně světel kolem. Dneska bude obloha opravdu stát za to.
1: Hudba z našeho regionu.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Hodinu s Romanem. Máte taky někdy pocit, že v létě člověk vůbec nechce, aby ten den skončil? Přes den vedro, večer příjemný vzduch někde na zahradě nebo na balkóně, něco dobrého k pití a najednou zjistíte, že je 11 večer a vy pořád nechcete domů. Tak dneska by to šlo, dneska to klidně protáhněte. Dnešní večer je totiž ideální na posezení venku. Trochu muziky a hlavně žádný stres. A pokud máte děti, zkuste i je večer vytáhnout ven a jen tak koukat na oblohu. Někdy je totiž nejlepší program ten, který vůbec nemá scénář. A přitom obloha dnes večer scénář rozhodně mít bude.
1: Radio MB.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěv.

0: stanice Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: říkáte. V pátek valečovské kulturní léto, v sobotu multižánrový festival na Louce v Krnsku a také v Žitněvsi koncert Luboše Odhánila a také kapel Generace a Temple Band. Na všechny tyhle akce vám rozdáváme lupeny, mimochodem pokud byste chtěli volňásky, na jednu z těchto akcí volejte do studia právě teď. 608 125 300, výběr je pouze na vás a kdo se dovolá jako první, ten dva volňásky dle vlastního výběru dostane. A mám pro vás ještě jednu důležitou otázku dnešního odpoledne. Kdyby vám někdo teď řekl, máš volno celý zbytek dne, žádná práce, žádné povinnosti, co uděláte? Já bych tipoval, že první dvě minuty by většina z vás říkala, to je paráda. A třetí minuta, tak co vlastně budu dělat? Takže jestli máte dneska volnější odpoledne, zkuste ho neplánovat, vypněte na chvíli telefon, pusťte si muziku, dejte si kafe nebo něco studeného a prostě si užijte den. Prostě někdy je úplně nejlepší plán, žádný plán. Zpět ale k naší soutěži, já čekám na prvního volajícího, který si vybere, kam vyrazí v pátek nebo v sobotu, úplně zadáčo.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Máme, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Radio MB.

Posloucháte Mladoboleslavské rádio MB, už se nám blíží 17. hodina, znamená to, že se do studia pomalu, ale jistě blíží také David, který mě vystřídá u mikrofonu. Já se s vámi budu pomalu loučit, přátelé, doufám, že už máte své lupeny na 7. narozeniny rádia MB, protože my o tom tak nějak průběžně celý rok mluvíme, no a za 3 měsíce už je to vlastně tady. Sejdeme se v kulturním domě Bezno a tam bude 5 skvělých koncertů, také velmi bohatá tombola a další doprovodný program, na který se můžete těšit. Datum 14. listopadu doufám máte poznamenané ve svých diářích, ve svých kalendářích a že se společně s námi těšíte na vystoupení Pekaře, Jakuba Děkana, Luboše Odháněla, kapel Alchymie a Green Day Revival. Bude to velký, bude to skvělý večer a já doufám, že si ho užijete s námi, protože za ten celý rok si nějakou takovouto akci

myslím, rozhodně zasloužíte. Lupeny se prodávají na ticketlife.cz a cena za tento mini hudební festival velmi příznivá. 350 kaček. A kdo Lupeny ještě nemá, to je pro mě mrtvej homolka. Tak si je co nejdříve pořiďte a těšte se s námi. Je důležité se mít stále na co těšit. Mějte se krásně, těším se na vás zase zítra dopoledne mezi 9 a 12 a mikrofon teď už teda opravdu předávám Davidovi. Radio MB. Radio MB. Určitě.

0: 17 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Slavnostní otevření zámeckého parku Kosmonosy se uskuteční 5. září. Celá akce bude spojena s tradičním dnem města Kosmonosy a program začne ve 13 hodin. Další informace přineseme na webu Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Krásný podvečer z Rádia MB, chcete-li pozdní odpoledne, je středa 12. srpna, svátek dnes slaví Kláry, takže přejeme krásný den. Tak dnešek má jednu významnost, která se nám hodí do rádia. 12. srpen je Mezinárodní den mládeže, takže dnes oficiálně slavíme generaci, která umí ovládat telefon rychleji než většina z nás televizní ovladač. A jestli si říkáte, že dnešní mladí žijí už úplně jinak než my, možná máte pravdu. Ale jednu věc máme společnou, všichni chceme dobrou muziku, taky trochu zábavy a občas si na internetu pustit něco, u čeho si říkáme, proč se na to vlastně dívám. Tak přesně takový bude i dnešní podvečer. Za malou chvíli si řekneme, jaké jsou letní trendy v drincích. Tak pokračujeme dál a já jsem rád, že jste u toho. Ladíte Rádio MB.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: 14. srpna to chce Valečov. Monkey Business je AR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, 1 večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Rádio MB, zapni a neřeš.

Středa 12. srpna pokračuje, já vás zdravím z Mladoboleslavského domu kultury, tady je Rádio MB. No a letošní léto se mezi drinkovými trendy tlačí na sparkling tea, tedy perlivý čaj, který se podává podobně jako šumivé víno. Je lehký, aromatický a bez alkoholu. Vedle něj rostou i bubble tea drinky a různé čajové limonády. Tak jestli jste si mysleli, že čaj patří do hrnku a k babičce, tak letošní léto vám právě zvedá skleničku. Já teď posílám další hudbu právě pro vás. Rádio MB.

0: dočkali, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: Rádio MB.
1: Ve středu 12. srpna si pouštíte Rádio MB. No a teď pojďme na pořádný souboj špriců. Aperol špric poráží Hugo špric, což je bezový likér, prosecco, soda a máta. Za poslední měsíce tenhle drink vystřelil v prodejích o trojnásobek. Aperol pořád vede, ale Hugo mu začíná dýchat na krk. Takže jestli si letos řeknete na zahrádce jeden Hugo, nejste nerozhodní, jste součástí nápojového průmyslu. Nic, přátelé, já se právě teď loučím a budu se těšit opět zítra po 17. hodině. Mějte se báječně.

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Den města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého zámku se uskuteční 5. září. Akce začne ve 2 odpoledne. Těšit se můžete na kapelu Endorphins. Dále také na dobovou módní přehlídku, ukázku historických kol pana Folprechta anebo na program pro celou rodinu v Altamiře. Připraven bude také koncert Daši, která vystoupí se svým bandem.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky D,

0: stanice Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál? My z

ale 14. listopadu bude v KD bez dno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: 37. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Kde končí signál, my začínáme. Bylo 19 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Soutěž týmů ve vaření kocíkového guláše na trojnožce se uskuteční 5. září v Benátkách nad Jizerou. Organizátorem je sbor dobrovolných hasičů Benátky. Přihlášky můžete zasílat nejpozději do 30. srpna na e-mail sdhbenatky@outlook.cz. Akce se bude konat u motokrosové trati Kbel.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 14. srpna, to chce Valečov. Monkey Business je AR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, 1 večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Vypni hlavu, zapni nás.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. S

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky.

0: Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Židněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Víc hitů než semaforů v Polse.